0: Dvojité
1: omílený.
2: So you better get this party started.
1: Dvojité omílený chytový.
3: Hey, this is Pink.
4: Kanal
3: 7-7.